lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

dopravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou

0: hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fajnšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Je 7 hodin a 58 minut, k tomu posloucháte Signál Radio, tohle byly Toutoun a Afrika. Naproti mě už právě teď Lucie Koldová, která přidá čerstvé zprávy. Já můžu slíbit třeba Eltona Johna, Cher nebo Sinead O'Connor v příští hodině. Taky se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál Radio, doprava.
0: Opatrně mezi 20. a 21. kilometrem D52 ve směru z Brna. Tady je zvěř na vozovce a neprůjezdný je levý jízdní pruh. S komplikacemi počítejte také na Pražském okruhu, konkrétně na 16. kilometru na trase Ruzyně-Modletice. Tady je odstavené porouchané vozidlo.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Krásné ráno, je sobota 6. června a první přehled událostí pro vás připravila Lucie Koldová. Policisté obvinili v případu nálezu části lidského těla v Kinčperku nad Ohří jednu osobu z vraždy. Navrhli její vzetí do vazby. Obviněné osobě, jejíž identitu policie zatím neupřesnila, hrozí trest 15 až 20 let nebo i výjimečný trest. Případem nálezu části lidského těla v Kinčperku se kriminalisté zabývají od středy. Cena nejrozšířenější kryptoměny Bitcoin se v pátek poprvé od října 2024 propadla pod hranici $60,000, tedy v přepočtu 1,3 milionu korun. Investoři se kvůli širší globální nejistotě zbavují aktiv považovaných za riziková. Více než kryptoměny je nyní zajímají investice do umělé inteligence. Ruské ministerstvo spravedlnosti zařadilo na svůj seznam extremistických organizací Hnutí na ochranu lidských práv Memorial, včetně jeho české pobočky. Informovala o tom ruská státní agentura TASS. Sdružení je nositelem Nobelovy ceny míru.
0: Co se děje v regionu?
2: Tuto neděli se uskuteční ve spodní části areálu Holešovického výstaviště Rodinný den hlavního města Prahy. Ten každoročně propojuje rodiny, městské organizace, spolky, kulturní instituce a také firmy, které tu představují program nejen pro rodiny s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na celý den plný zábavy, pohybu, tvoření a inspirace pro trávení volného času. Akce je pro veřejnost kompletně zdarma. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Národní tým o tom informoval na webu Fotbalové asociace České republiky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle meteorologů bude dnes jasno až polojasno. Ráno se ojediněle vyskytnou mlhy, během odpoledne a večera bude od jihozápadu přibývat oblačnosti a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší denní teploty mezi 21 až 26 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů Celsia. Zpravodajský přehled končí, hudební program pokračuje. Pohodové ráno se signálem.
0: Signál Rádio.
3: Je 8 hodin a 3 minuty, k tomu startuje víkend na Signál Rádio a krásnou sobotu už vám od mikrofonu přeje Martin Čípa. Za chvíli mrkneme do kalendáře, co přináší dnešní datum a tady už je slíbený Elton John.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Desireless na vlnách Signál Rádia přesně ve 8:45. Dnes je sobota 6. června, svátek má Norbert a narozeniny slaví třeba český hokejový trenér a bývalý hokejový útočník Vladimír Růžička. Dnes mají taky velký den všichni příznivci klasických retroher. Dnešní den totiž připadá na jedno zvláštní herní výročí. Přesně před 42 lety vznikla největší legenda. Hádáte správně, narozeniny má Tetris. U nás se později masivně rozšířil na takzvaných digihrách. Možná, že ji ještě mnozí máte doma někde zahrabanou v šuplíku, tak ji zkuste vytáhnout a oživit, jestli ještě pořád funguje. Za chvíli info o počasí, tak je Shinato O'Connor nebo Cher.
1: Signál Radio. Signál.

0: Dobře poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia na číslo 910 260 910 a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
3: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Tohle je Signál Radio, s vámi je Martin a taky Peter Kent a It's a Real Good Feeling. Za chvilku Jason Donovan nebo Electric Light Orchestra, teď už ale slíbená pozvánka. Dnes sice za vínem, ale můžete vzít sebou klidně i děti.
1: Hezký dobrý den, dnes zavítáme na jih Moravy. Ve Valticích mají nejen krásný barokní zámek a okolí plné vinic, ale také zajímavou pobočku Národního zemědělského muzea. Zdejší interaktivní expozice se věnují vinařství, zahradnictví a krajině lednicko-valtické areálu. Ve sklepení zdejšího barokního zámku Valtice se nachází degustační expozice Salon vín, která nabízí každý rok 100 nejlepších českých a moravských vín, oceněných v národní soutěži. Na náměstí Svobody hned vedle zámku se nachází budova, ve které sídlí zmíněné Národní zemědělské muzeum, pobočka Národního zemědělského muzea v Praze. Je to zajímavé místo, které bude bavit i děti. Moderní a nápadité interaktivní expozice totiž zapojí všechny smysly. Prohlédnete si například nástroje vinařů, poslechnete zvuky zvířat z této oblasti, očicháte vůně ve víně nebo hmatem odlišíte různé typy půdy. A na dědině pak jistě ochutnáte v některém z místních obchůdků i místní dobroty. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Signál rádio v 8 hodin a 57 minut, k tomu Jason Donovan a Sealed with a Kiss. Po deváté můžu slíbit třeba taky Womack and Womack, Prince nebo Alphaville. Teď už ale do studia vchází kolegyně Lucie Koldová a přináší čerstvé zprávy. Spolu jdeme také do provozu.
1: Signál rádio, doprava.
0: Opatrně na 27. kilometru D2 ve směru z Brna na Lanžhot. Tady je v levém jízdním pruhu velká papírová krabice. Bouralo se potom v ulici Hodkovická v Liberci. Jsou tady v sobě 3 osobní auta, probíhá vyšetřování a nehoda brání v provozu, tak s tím určitě počítejte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je sobota 6. června a další přehled událostí je tady. Den plný pohody vám od mikrofonu přeje Lucie Koldová. 12-letý Roman Rusenko z Letče na Sázavou je od pátku pohřešovaný. Po vyučování nedorazil do svého bydliště v ulici M. Majerové a nemá u sebe ani mobilní telefon. Policie žádá veřejnost o pomoc a případné informace přijímá na lince 158. Pražská burza v závěru týdne oslabila. Index PX v pátek klesl o 0,35% na 2527,23 bodů. Dolů ho například akcie energetické společnosti ČES. V zisku naopak skončil bankovní sektor. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Za celý týden index PX oslabil o 0,79%. Americká armáda sestřelila 4 íránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu a zachytila několik íránských balistických střel namířených na Kuvajt a Bahrajn. Zaútočila rovněž na íránská radarová stanoviště. Oznámilo to v noci na dnešek velitelství amerických sil na Blízkém východě.
0: Co se děje v regionu?
2: Kladenské autobusové nádraží projde proměnou. Na začátku příštího týdne začnou přípravné práce, včetně odstraňování kovových přístřešků z nástupišť. Sám primátor města Milan Wolf se na Facebooku vyjádřil ve smyslu, že stávající podoba nádraží je ošklivá. Součástí projektu je také výsadba 20 stromů a také parkoviště pro zhruba 120 aut. Honza Navrátil, Kladno.
1: Sport. Piloti Ferrari potvrdili hned první tréninkový den roli favoritů velké ceny Monaka Formule 1. Na slavné městské trati byl v prvním tréninku nejrychlejší místní rodák Charles Leclerc o 226 tisícin sekundy, a to před týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem. Ve druhém si pořadí vyměnili. Oba zajeli lepší časy a britský sedminásobný mistr světa byl tentokrát rychlejší o 111 tisícin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes jasno až polojasno. Během odpoledne a večera bude od jeho západu přibývat oblačnosti a v západní polovině Čech se mohou lokálně tvořit přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 16 stupňů. Další přehled událostí je za námi. Dál už jen příjemné naladění na vlnách Signál Rádia.
3: Díky, Lucko, my jdeme zpátky k hudbě. Nolens nebo Slíbení Alfavel před námi. Taky prozradím, že příští týden uděláme obrovskou radost všem milovníkům letectví. Moje jméno je Martin Čípa, přeju vám krásné sobotní ráno se Signálem.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tohle je Signál Rádio, rok 1984, Prince a Purple Rain. Za chvilku taky Lionel Richie, teď už vás ale pozvu na letiště do Mladé Boleslavy a taky do našeho vysílání.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
0: Celý příští pracovní týden hrajeme ve vysílání Signál Rádio o rodinné vstupenky v hodnotě 1500 korun na den plný burácejících motorů a dechberoucí techniky. Už 15. ročník Historical Air Show 13. června, čili tu příští sobotu. Čeká vás návrat do historie letectví od první světové války přes tu druhou až po moderní vojenská letadla a akrobatické speciály. Ty uvidíte jak na zemi, tak ve vzduchu. K vidění bude i společné vystoupení více než 30 sportovních historických letadel vyrobených na našem území od roku 45 až do současnosti. K tomu samozřejmě bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Jak na to? Stačí pozorně poslouchat ranní vysílání, včas se dovolat sem k nám do studia na linku 910 260 910. No a pak už vám stojí v cestě jenom jednoduchá soutěžní otázka. Pokud ji zodpovíte, máte to v kapse. Už v pondělí startujeme, tak si to nenechte ujít.
1: Signálem na Historical Air Show.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

0: Michael Jackson, I just can't stop loving you. Za minutu bude 9:30, teploty už se nám pomalu blíží ke 20 a zatím svítí sluníčko. Čekáme jasno až polojasno, ale odpoledne by mělo oblačnosti přibývat a na západě Čech dojde taky na přeháňky nebo ojediněle bouřky. Sobotní maxima 21 až 26 stupňů Celsia. Užívejte víkend na Signál Rádiu, já k tomu vybírám další hudbu, před námi Boy George nebo Alíče.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví, pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Je 9 hodin a 40 minut, k tomu posloucháte Víkend na Signál Rádiu. Tohle byli Queeni a Don't Stop Me Now. Sociální sítě by se prý měly úplně zakázat, a to v zájmu záchrany lidstva. Zaznělo to na Mezinárodním bratislavském knižním festivalu. Řekl to během uvedení své nové knihy slovenský publicista a popularizátor vědy Samo Marec. Dodal, že nikdy v historii nebylo tak lehké šířit lži, včetně takových, že je země placatá. Sítě prý ničí mezilidské vztahy, rozkládají psychiku a dělají z nás své otroky. Je pravda, že těch závisláků na chytrých algoritmech, které nám pumpují hormony štěstí do mozku, stále přibývá. A nějaký ten detox, kdy budeme offline, třeba aspoň jeden den nebo víkend, nám rozhodně může prospět. Ale co se týče lží na internetu, zase musíme trochu trénovat vlastní úsudek a kritické myšlení, že jo? Navíc tam najdeme taky spoustu zajímavých a užitečných informací, třeba i na našich sociálních sítích, na Facebooku a Instagramu Signál Rádia, tak nás určitě nezapomeňte sledovat, nebo jak se dneska říká, hoďte nám follow. Ode mě Phil Collins, Petra Janů nebo OMD.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80.

0: Necelé 3 minuty před 10:00 na vlnách Signál rádia Whitney Houston a Step by Step. I po celé vám můžu slíbit dál to nejlepší z 80. let. Čekají nás třeba Tým, Madonna nebo Wham. Teď už má ale slovo Lucie Koldová a čerstvé zprávy a přidám info ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Jezdí se celkem klidně, opatrní, ale buďte na 61. kilometru D10, a to ve směru na Prahu. Tady potkáte vozidlo s defektem, které je odstavené na krajnici. Pokud budete mít další info, dejte nám vědět třeba přes naší mobilní apku Signál rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Čas běží, přehled událostí nepočkám. Lucie Koldová vás vítá u souhrnu aktuálního dění. Pojďme na to. Na řidiče v Praze čekají další dopravní omezení. Po sérii oprav frekventovaných silnic se chystá také rekonstrukce Kbelské ulice, která slouží jako důležitá spojnice kvůli nedokončeným okruhům. Ani po modernizaci se však komunikace rozšiřovat nebude. Poslance čekají příští týden dvě mimořádné schůze. Ve čtvrtek v poledne budou na návrh opozice jednat o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. O 3 hodiny později se pak na další mimořádné schůzi vrátí k debatě o sporné novele stavebního zákona, kterou prosazuje vládní opozice. Poprvé nahlédnout do nové prezidentské knihovny Baracka Obamy v Chicagu zatím mohla jen vybraná skupina návštěvníků, a to včetně novinářů a školáků. Pro širokou veřejnost se areál připomínající odkaz prvního černošského prezidenta Spojených států oficiálně otevře až 19. června. A to na svátek Juneteenth, který připomíná konec otroctví v zemi.
0: Co se děje v regionu?
1: Vítězné náměstí v Praze hostí v sobotu festival Ambasád, který představí gastronomii i kulturu více než 60 zemí. Návštěvníci mohou během celého dne ochutnávat tradiční speciality, prohlédnout si suvenýry a užít si doprovodný program. Vstup na akci je zdarma a na její přípravě se podílejí přímo zahraniční ambasády.
0: Sport.
1: Snowboardistka Zuzana Maďarová ovládla premiérově anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu z Livigno vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě Svazu lyžařů České republiky alpský lyžař Jan Zabystřan. Třetí byla snowboardkrosařka Eva Adamčíková.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes nás čeká jasno až polojasno. Během odpoledne a večera od jihozápadu přibývání oblačnosti a v západní polovině Čech se mohou lokálně tvořit přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Neděle bude polojasná až oblačná, v severozápadní polovině území místy, jinde jen výjimečně s přehánkami, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 stupňů Celsia. Další zpravodajská relace je za námi. Přeji vám krásný sobotní den a za hodinu zase naslyšenou.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: 10 hodin a 2 minuty k tomu, bez vás sobotní dopoledne už v éteru Signál Rádia přeje Martin Čípa. Za chvilku pro vás máme další víkendovou pozvánku, dokonce až do starověku. V hudbě se ale budeme držet 80. Vybírám Pointer Sisters nebo Wham.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte víkend na Signál Rádiu s Martinem, tohle byl John Farnham a You're the Voice. Pokud se chcete na chvíli vrátit o 2000 let zpátky, tak vás dnes pozveme do archeologického parku Liboc, kde ožívá svět starověkého Říma. Víc Lucka Sinková.
1: V archeologickém parku Liboc právě dnes probíhá tradiční římský den a ten nám přiblíží život v době antiky, takže se vrátíme v čase. Program nabídne scénické ukázky ze života římské společnosti, přehlídku legionářů a taky ukázky tehdejšího vojenského výcviku. Tak pozor, aby vás nezapřáhli taky. Jinak si také budete moct prohlédnout výstavu Římané za humny, setkáte se s císařem při audienci, anebo si vyzkoušíte historické zbraně a zbroj. Připravené jsou i ukázky tradičních řemesel a občerstvení inspirované dobovou kuchyní. Takže dnes římský den v Liboci.
0: Díky, Lucko, za chvíli se na Signálu dozvíte, jaké nás čeká počasí po zbytek víkendu, taky bude Babies Gang nebo Susan Vega.

0: Tohle je Signál Radio a legendární balada od Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, v 10 hodin a 31 minut. S počasím je to tenhle víkend tak trochu jako na houpačce. Dopoledne je ve znamení jasné nebo polojasné oblohy, odpoledne bude ale mraků přibývat a ojediněle se přidají taky přeháňky nebo bouřky. K tomu 21 až 26 stupňů Celsia. Neděle má pak odstartovat opět jasnou až polojasnou oblohou, později přijde zase oblačno a místy přeháňky a bouřky. Později odpoledne a k večeru mají srážky opět ustávat a oblačnosti bude ubývat. V neděli o stupeň chladněji, 20 až 25 stupňů. Pozor, na jižní Moravě ale naopak teploměry ukážou až 28. Dohromady to není vůbec špatný, žádné velké pařáky, které nás ostatně nečekají ani celý příští týden. Ode mě Roxette nebo Madonna už za chvilku.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy

0: Ricky je povery a Vule Budance v 10 hodin a 44 minut na vlnách Signál Rádia. Léto bývá často ve znamení velkých uzavírek, ani letošek není výjimkou. V Praze jich je hned několik a nevyhnou se jen místním, ale taky všem, kteří okolo metropole projíždějí. Před letními měsíci totiž dochází k opravě rušné Plzeňské ulice, a to v úseku od Mozartovy k ulici Pod Kotlářkou. Opravy probíhají už od února, ale potrvají až do konce srpna. Důvodem je obnova inženýrských sítí. Lidé by se měli připravit, že se na tomhle úseku můžou zaseknout i na půl hodiny. Stále taky probíhá omezení dopravy v horní části Václavského náměstí, to znamená ve Vilznově, kde se nám tvoří kolony. A zdaleka největší komplikace pro pražskou dopravu bude oprava Gbelské ulice, která má probíhat ve třech etapách a s pracemi se začne na začátku července, takže už za malou chvíli. Druhá etapa by měla skončit v polovině srpna a finální část oprav je naplánovaná na konec letošního roku. Objízdné trasy samozřejmě uvidíme na silnicích, ale dá se předpokládat, že i ty budou postupně ucpané, takže nezbývá, než se spoléhat na chytrou navigaci, která vám aktuálně vypočte tu nejrychlejší trasu. Každopádně přeju pevné nervy, pokud náhodou projíždíte nějakým aktuálně vytíženým úsekem, což doufám, že během sobotního dopoledne až tak moc neprobíhá. Ostatně, jak to vypadá na silnicích, se podíváme už za malou chvíli před celou. Taky si dáme Olympik nebo Sandru, těšte se.
1: Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Na závěr 10. hodiny jsme si dali Starship a Nothing's Gonna Stop Us Now. Po 11. třeba Traveling Wilburys, Modern Talking nebo UB40. Teď už do studia vchází kolegyně Lucie Koldová, která přináší čerstvé zprávy. Spolu se taky podíváme, jak to jezdí.
1: Signál Rádio doprava.
0: Bouralo se v ulici Masarykova v obci Sokolnice, okres Brno-Venkov. Tady je srážka osobního auta s chodcem, je to se zraněním, tak určitě pozor na to. Bouralo se také v ulici Škroupová v Lázních Bohdaneč, tady jsou v sobě dva osobáky.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou sobotu. Lucie Koldová vám přináší další zpravodajskou relaci na Signálu. Průměrná mzda v Česku dosáhla v prvním čtvrtletí letošního roku 50 282 korun. Meziročně vzrostla o 8,1%. Po započtení inflace si lidé polepšili o 6,4%. Ekonomové ve vysílání CNN Prima News označili vývoj za důkaz ekonomického růstu. Zároveň ale upozornili, že na úroveň německých mezd bude Česko čekat ještě 75 až 100 let. Britská královská rodina čelí dalším otázkám kolem financování svých rezidencí. Národní kontrolní úřad zjistil, že princezny Beatrice a Eugenie bydlí v královských nemovitostech bez placení nájmu, a to přesto, že nejsou pracujícími členkami monarchie. Buckinghamský palác už oznámil přezkoumání celé záležitosti. Parlamentní volby v Arménii, které se uskuteční v neděli, prověří nejen podporu vlády premiéra Nikola Pašiniana, ale také schopnost země čelit ruskému politickému, ekonomickému a informačnímu tlaku.
0: Co se děje v regionu?
1: Už příští víkend se po celé republice uskuteční víkend otevřených zahrad. Do letošního 16. ročníku se zapojí kolem 300 zahrad, parků a dalších zelených areálů, které nabídnou komentované prohlídky i doprovodný program. Návštěvníci budou moci zavítat například do zahrad Pražského hradu a zámeckého parku v Lánech, zapojí se také řada míst ve Středočeském kraji a desítky zahrad na Moravě. Cílem akce je představit veřejnosti zahradní architekturu, či o zeleň a běžně nepřístupná místa.
0: Sport.
1: Suverénním vítězstvím nad domácími Maďary zahájili čeští volejbalisté Evropskou ligu i sezónu, v níž mají za cíl postup do vytoužené Ligy národů i úspěch na evropském šampionátu. Svěřenci Jiřího Nováka, kteří loni senzačně bojovali o bronz na mistrovství světa na Filipínách, porazili v Kečkemétu domácí tým 3-0.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle meteorologů bude dnešek jasný až polojasný. Během odpoledne a večera bude od jihozápadu přibývat oblačnosti a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty můžeme očekávat mezi 21 až 26 stupni. Neděle bude polojasná až oblačná, v severovýchodní polovině území místy, jinde jen výjimečně s přehánkami, ojediněle i bouřkami, a nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě se teploměr vyšplhá až k 28. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Já vám přeji ničím nerušený sobotní den.
0: Signál Rádio.
2: Díky, Lucko, i ode mě krásné sobotní dopoledne. Od mikrofonu vás zdraví Martin Čípa, ahoj všem. Před námi další skvělé hity, třeba Eurythmics nebo Kamufláž, a taky za malou chvíli přihodím pozvánku na dnešní večerní hitparádu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Traveling Wilburys a Handle With Care. Před námi také Richard Miller a nebo Tony Basil. Teď už ale ve studiu nejsem sám.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Je tu se mnou totiž strůjce večerní hitparády Martin Hovorka. Ahoj Martine, tak co nás dneska čeká?
2: Hezkou sobotu, milí posluchači Signál rádia. Doufám, že už máte naložené masíko, že už máte připravené dřevěné uhlí a že už jste připraveni podpálit grill a dát si nějakou dobrou mňamku dneska na večer. K tomu Signály světových hitparád, náš retro žebříček, tentokrát z roku 1988 a zabrousíme do německého singlového žebříčku. Jaká muzika bodovala u našich sousedů před 38 lety? To si povíme dnes po 18. hodině. Zahrajeme si solový projekt Dietra Bohlena, Blue System. Také nás čeká písnička, kterou Kylie Minogue ušila horkou jehlou a dáme si i novinku od Madony, která už za měsíc vyjde na jejím novém albu Confessions 2. A dokonce tu mám pro vás i jediný single Madony z roku 1988. Takže když tak o tom přemýšlím, dneska to bude hodně o Madoně mezi 18. a 19. na Signál rádiu. Nalejte si signály světových hitparád, já se na vás moc těším. Jsem Martin Hovorka a přeji vám hezký víkend.
1: Signál rádio a to nejlepší ze světových hitparád.

0: YouTube a One, to je Signál Radio a ta nejlepší hudba na víkend. Dáme si taky Abu nebo Modern Talking a můžete se těšit na dnešní vydání Magneťáku.
1: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show. A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečný den.

0: dobře poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia
1: na číslo 910 260 910
0: a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
3: Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Ladíte víkend na Signál Rádiu, s vámi je Martin, taky Cyndi Lauper a Time After Time. Jak jsem slíbil, jdeme mezi naše magnetofonové pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Konkrétně do roku 1987, kdy už byli Pet Shop Boys velmi slavní a vydávali své druhé album. Na něm se také objevila vůbec první spolupráce s jiným interpretem. A bylo to velmi zvláštní spojení s o generaci starší soulovou zpěvačkou Dusty Springfield, která se najednou stala hvězdou taky pro synth-popovou komunitu. Tady jsou Pet Shop Boys, Dusty Springfield a What Have I Done to Deserve This.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Bee Gees, You Win Again, tohle je Signál Radio v 11 hodin a 58 minut. Z osmdesátek po celé třeba taky Belinda Carlisle, Bonnie M. nebo Michael Jackson. Za chvíli Lucie Koldová přidá aktuální zprávy, spolu jdeme na silnice.
1: Signál Radio, doprava.
0: Máme tady jednu čerstvou nehodu, a to v ulici Plzeňská v Českých Budějovicích. Bourali tady dva osobáky a probíhá vyšetřování. Určitě počítejte s komplikacemi a zdržením.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Teď je ten pravý čas podívat se na aktuální dění u nás i ve světě. Po týdnu, kdy se střídalo slunce s deštěm, přinese víkend klidnější počasí. Převládat bude slunečno a srážky se mohou objevit jen místy v sobotu večer a během noci na neděli. Příjemné počasí vydrží i na pondělního medarda, který letos podle předpovědi deštivý nebude. Zaměstnanci úřadu vlády zůstávají i po páteční stávce dál ve stávkové pohotovosti. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí z úřadu vlády na ministerstva. V maďarské metropoli se v pátek uskutečnil protest proti migračnímu paktu Evropské unie. Demonstrace přilákala několik stovek lidí a šlo o první podobnou akci od květnového nástupu vlády premiéra Pétera Maďara.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražské letiště Václava Havla rozšířilo nabídku dálkových linek. Tentokrát se cestující dostanou novou přímou linkou do americké Filadelfie. O provoz nové linky se stará letecká společnost American Airlines se svým letounem Boeing 787 Dreamliner s celkovou kapacitou 234 sedadel. Letoun létá denně až do letošního 5. října. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České fotbalistky v kvalifikaci o mistrovství světa překvapivě jen remizovaly doma 1-1 s Albánií, přesto nepřišly o první místo ve skupině B1. Wales hrál v Černé hoře rovněž 1-1 a zůstal druhý o skóre. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové zakončí kvalifikaci v úterý, a to právě na hřišti ostrovního soupeře. K vítězství ve skupině jim stačí nerozhodný výsledek.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný, během odpoledne a večera od jihozápadu přibývání oblačnosti a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty během dneška 21 až 26 stupňů. Neděle bude polojasná až oblačná. V severozápadní polovině území místy, jinde jen výjimečně s přehánkami, ojediněle i bouřkami a nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě až 28 stupňů Celsia. Zpravodajskou relaci na Signál Rádio pro vás připravila Lucie Koldová.
0: Signál Rádio.
3: Je tu pravé poledne, hezkou sobotu i dál od mikrofonu přeje Martin Čípa a k tomu samozřejmě dobrou chuť k obědu. Za chvilku připomenu ranní soutěž v našem éteru, která odstartuje už příští pondělí. K tomu bude Falco nebo Michael Jackson. Užívejte víkend na Signálu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tohle je Signál Radio, Bonnie M a Ma Baker. Už 13. června přesně za týden proběhne na mladoboleslavském letišti 15. ročník Historical Air Show a my vás tam dostaneme.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
0: Od pondělí do pátku si můžete příští týden ulovit v našem vysílání rodinné vstupenky na tuhle velkolepou podívanou v hodnotě 1500 korun. Letečtí nadšenci budou doslova v sedmém nebi, motory budou burácet a oblohu překříží nádherné kousky od těch historických až po moderní vojenská letadla a akrobatické speciály. Kromě slavných letadel z druhé světové uvidíte taky ukázku současného armádního letectva České republiky, zastoupenou letouny JAS-39 Gripen a skupinou vojenských dopravních letadel L410 Akasa. Celá rodina si pak užije bohatý doprovodný program, tak nezapomeňte v příštím týdnu pozorně poslouchat ranní vysílání. Stačí se včas dovolat sem k nám do studia na linku 910 260 910, odpovědět správně na jednoduchou soutěžní otázku a je to. Detailní info hledejte taky na našem webu www.signalradio.cz.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy, dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

Posloucháte Signál Radio, tohle byla Belinda Carlisle a Circle in the Sand. Po svém loňském albu Once Upon a Time in California, plném cover verzí, se zase vrátila do povědomí. Minulý týden dokonce vystoupila na jednom londýnském festivalu dohromady s australskou kapelou Scissor Sisters. Možná, že tahle spolupráce bude dlouhodobější, protože právě pro Austrálii Belinda naplánovala podle svých slov rozlučkové turné na březen 2027. Tak snad se dočkáme taky tady v Evropě. Desiree nebo Bruce Springsteen, to je program na nejbližší

0: 12 hodin 45 minut k tomu, tohle je víkend na Signál Rádiu, s vámi je Martin a taky Stars on 45. Jestli náhodou nevíte, jak naložit s dnešním odpolednem, jak zabavit děti, tak vězte, že ČES Areál Vltava připravil v Českých Budějovicích na začátek června velký rodinný den plný zábavy pro děti i rodiče. Odstartuje už ve 13 hodin a nabídne potom celodenní program s hudbou až do 18. Bude tam spousta soutěží, pěnová party, bublinková party, dětská diskotéka a tak dále a tak dále. No a od 2 odstartuje velká zábavná sportovní zóna s 8 soutěžními stanovišti, kde si můžou děti vyzkoušet třeba skákání v pytli, což je mimochodem oblíbená disciplína Ády Adama. Ahoj Ádo.
1: Čau Martine.
0: Áda v pytli doskákal až sem k nám do studia.
1: Je to tak, dneska jsem to vzal pytlem, abych tady byl co nejrychleji, abych to stihnul.
0: Jasně, kam se hrabe tramvaj, prostě pytel vede, to je úplně jasný. Ádo, jezdil jsi na dětský tábory někdy?
1: Jezdil. Takže... Bylo to skvělý, hlavně jako příroda, kamarádi, jako bezva, úplně bych se k tomu vrátil.
0: Jasně, takže tyhle disciplíny máš zmáknutý, skákání
1: tyhle
0: v pytli.
1: Disciplíny mám perfektně zmáknutý, že když jsem tady byl přesně dneska.
0: To je pravda, to se musí nechat. Můžete s Ádou plnit další táborové disciplíny během odpoledne, třeba takového 80kového bobříka, co?
1: To je nápad.
0: To by šlo. Áda Adams o vás bude starat celé odpoledne. Martin Čípa se loučí, budu se na vás těšit zase zítra. Mějte se krásně, ahoj.
2: Signál Radio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Hladíte sobotní vysílání Signál Rádia, kde se podíváme, jak to vypadá na silnicích, a v příští hodině to pro vás bude jak jinak než to nejlepší z 80. let. Hrát nám tady budou například ještě Queen, Blondie nebo Whitney Houston.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu dvou dodávek máme na pražském okruhu na 6. kilometru ve směru na D7. Dávejte si tam velký pozor, momentálně by tam měl být neprůjezdný pravý jízdní pruh. Pohodovou jízdu za volantem vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hudba na chvíli stichla, aby dostal prostor přehled událostí. Pohodovou sobotu 6. června vám přeje Lucie Koldová. Klasické kouření ustupuje, nikotin ale užívá více než pětina Čechů. U lidí ve věku od 15 do 24 let je tento podíl ještě vyšší. Vyplývá to z národního výzkumu užívání tabáku za loňský rok. Mladí nejčastěji sahají po elektronických cigaretách, nikotinových sáčcích a vaporizérech. Bývalý místopředseda Českomoravské myslivecké jednoty Miloš Fischer svěřil 15 milionů korun firmě, jejíž majitel se později dostal do insolvence. Myslivci tvrdí, že o peníze pravděpodobně přišli a kvůli Fischerovu postupu podávají trestní oznámení. Případem se nyní mohou zabývat policisté. Myslivecká jednota navíc hodlá škodu po bývalém funkcionáři vymáhat. Japonsko se v posledních letech potýká s rostoucím výskytem medvědů v blízkosti lidských sídel, přičemž loni si jejich útoky vyžádaly rekordních 13 obětí. Ve městě Fukushima nyní pátrají po medvědovi, který v úterý zaútočil na 4 lidi ve dvou továrnách a následně se ukryl v jedné z budov. Podle starosty Yukiho Baby si šelma pravděpodobně sama otevřela okno, aby unikla a navzdory nasazení pastí i uspávacích střel zůstává na útěku.
0: Co se děje v regionu?
1: Muže podezřelého ze středeční vraždy cizince v Seifertově ulici v Praze 3 zadrželi policisté už ve čtvrtek. Informaci oznámili na sociální síti X. Současně uvedli, že s ohledem na vyšetřování nebudou poskytovat další informace.
0: Sport.
1: Kajakář Jakub Krejčí ovládl domácí závod světového poháru slalomářů v Praze Tróji. Po nejrychlejším čase v kvalifikaci zvládl bez zaváhání i finále a připsal si premiérové vítězství v seriálu. Další český reprezentant Jiří Prskavec skončil ve finále 11. po penalizaci za chybné projetí branky. Nejlepší z domácích kajakářek Amélie Hilgertová byla 10. a vyhrála australská hvězda Jessica Foxová.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Neděle bude polojasná až oblačná, v severozápadní polovině místy, jinde jen výjimečně s přehánkami, ojediněle i bouřkami a nejvyšší denní teploty mezi 20 až 25 stupni. Na jižní Moravě se teploměr dostane až k 28 stupňům Celsia. Tolik k počasí i přehledu zpráv. Užijte si zbytek soboty a zůstaňte naladěni s námi.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Pěkné a klidné odpoledne na Signál Rádio, kde se už za pár minut vydáme na zajímavou akci, která návštěvníky láká na ochutnávku mini pivovaru a bohatý doprovodný program. Mezitím nám nebude chybět například Whitney Houston a dádám vám přeje hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Black Queenie na Signál Rádio. Na Žižkově dnes startuje oblíbený pivní festival Žižkovské pivobraní. V parku Parukářka čeká návštěvníky ochutnávka mini pivovaru i bohatý doprovodný program.
1: Na pražském Žižkově i dnes probíhá další ročník festivalu Žižkovské pivobraní, který láká na desítky malých a mini pivovarnických speciálů z celé republiky. V parku Parukářka si můžete vyzkoušet pšeničná, bylina, ale i kvasnicová piva nebo ležáky či piva se sníženým obsahem alkoholu. Festival myslí samozřejmě i na rodiny s dětmi a nabízí program na pódiu, včetně divadla, koncertů i soutěží. A vrcholem toho dnešního programu bude mistrovství Žižkova v otáčení pivní tácku. Tak to bude docela sranda.
0: Děkujeme Luci Sinkové za krásný tip. Teď už další pohodová muzika na Signál Rádiu.

0: Sobotní odpoledne trávíte na vlnách Signál Rádia, kde nás budou začátkem víkendu provázet ještě například Roxette, Texas nebo Chris Norman. K tomu si už za pár minut povíme, co nás čeká v zítřejším povídání o Praze s kolegou Davidem Černým. Tak držte signál.
1: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show. A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečný den.

0: dobře poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia
1: na číslo 910 260 910
0: a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
3: Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

s vámi Signál Rádio, které je domovem úžasného a poutavého vyprávění Davida Černého o Praze. Už zítra v rámci pořadu Miluju Prahu navštívíme kostel Panny Marie Sněžné v samotném centru naší metropole. Je to kostel s nejvyšší klenbou v Praze a svou velikostí zdatně konkuruje i svatovícké katedrále. Zakládací listinu podepsal Karel IV., ale svatostánek nebyl nikdy dokončený podle původních plánů. Přesto se může pochlubit nejvyšším oltářem v Praze. Mimo jiné se dozvíme, jak kostel ke svému jménu přišel, nebo o smutné historické události, které byl svědkem. Nenechte si ujít další zajímavé vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádiu.

0: Hodiny Signál Rádia ukazují pár minut před 14. hodinou a to znamená, že je pravý čas na dopravní novinky a na zprávy. Po nich bude následovat další skvělá muzika z 80. let. Budou nám tady hrát například Cofcel, Madonna nebo Rod Stewart.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se v Praze na jižní spojce za sjezdem z ulice Chodovská směrem na Barandovský most. Jezděte tam opatrně. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Think I better dance now.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Je sobota 6. června a další přehled událostí je tady. Den plný pohody vám od mikrofonu přeje Lucie Koldová. 12-letý Roman Rusenko z Letče na Sázavou je od pátku pohřešovaný. Po vyučování nedorazil do svého bydliště v ulici M. Majerové a nemá u sebe ani mobilní telefon. Policie žádá veřejnost o pomoc a případné informace přijímá na lince 158. Pražská burza v závěru týdne oslabila. Index PX v pátek klesl o 0,35% na 2527,23 bodů. Dolů ho čili například akcie energetické společnosti ČES. V zisku naopak skončil bankovní sektor. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Za celý týden index PX oslabil o 0,79%. Americká armáda sestřelila 4 íránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu a zachytila několik íránských balistických střel namířených na Kuvajt a Bahrajn. Zaútočila rovněž na íránská radarová stanoviště. Oznámilo to v noci na dnešek velitelství amerických sil na Blízkém východě.
1: Co se děje v regionu?
3: Kladenské autobusové nádraží projde proměnou. Na začátku příštího týdne začnou přípravné práce, včetně odstraňování kovových přístřešků z nástupišť. Sám primátor města Milan Wolf se na Facebooku vyjádřil ve smyslu, že stávající podoba nádraží je ošklivá. Součástí projektu je také výsadba 20 stromů a také parkoviště pro zhruba 120 aut. Honza Navrátil, Kladno.
1: Sport.
2: Piloti Ferrari potvrdili hned první tréninkový den roli favoritů velké ceny Monaka Formule 1. Na slavné městské trati byl v prvním tréninku nejrychlejší místní rodák Charles Leclerc o 226 tisícin sekundy, a to před týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem. Ve druhém si pořadí vyměnili. Oba zajeli lepší časy a britský sedminásobný mistr světa byl tentokrát rychlejší o 111 tisícin.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes jasno až polojasno. Během odpoledne a večera bude od jeho západu přibývat oblačnosti a v západní polovině Čech se mohou lokálně tvořit přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů, na horách kolem 16 stupňů. Další přehled událostí je za námi. Dál už jen příjemné naladění na vlnách Signál.
1: Signál rádio.
4: Tohle je Signál rádio, které vám ze srdce přeje krásný začátek víkendu, který si obohatíme další skvělou hudbou z 80. Mikrofonu se ujme například Madonna, Rod Stewart nebo už teď Yazoo. A Adam vás bude i nadále naší muzikou provázet.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

Dona nám hrála na Signál Rádiu, kde si připomeneme velmi lákavou akci, která by právě teď měla probíhat v Českých Budějovicích. Jedná se o megadětský den v ČES areálu Vltava, kterému nechybí hudební program, soutěže, sportovní aktivity a samozřejmě i atrakce pro děti. Připravená by měla být také pěnová party, bruslení s instruktory nebo ukázka dravců a celodenní program přímo u vody. Zní to zajímavě a to není zdaleka všechno. Tak nemeškejte a pro více informací mrkněte na naše webovky www.signalaradio.cz.

0: Michael Jackson nám zní v reproduktorech Signál Rádia, které pro vás chystá další skvělé hvězdy z let 80. Ještě do konce této hodiny nám tady budou hrát například Eurythmics, Nick Kershaw nebo Secret Service. K tomu si už za pár minut povíme o soutěži, která startuje už příští týden. Tak buďte i nadále s námi.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s Party, Signál Rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Jste se Signál Rádiem, kde bude příští týden ve znamení další lákavé soutěže.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
0: Od pondělí do pátku budeme tentokrát hrát o rodinné vstupenky v hodnotě 1500 korun pro dva dospělé a dvě děti na Historical Air Show 13. června v Mladé Boleslavi. Těšit se můžete na jedinečný den plný burácejících motorů, historie a leteckého nadšení. Na obloze i na zemi uvidíte unikátní historické letouny, dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Atmosféru doplní tematický doprovodný program, ukázka dobových uniforem a vojenského vybavení. Bavení i zábava pro celou rodinu. Jaká jsou pravidla naší soutěže? Stačí příští týden dobře poslouchat ranní vysílání, včas se dovolat do studia na linku 910 260 910 a odpovědět správně na jednoduchou soutěžní otázku. Více informací hledejte na našich webovkách www.signalradio.cz.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

0: Signál Rádio jsme si hráli jedinečného Phila Collinse. Čekají nás tu ještě odpolední zprávy a po nich nám vysílání obohatí další jedinečná muzika z osmdesátek. Budou nám tady hrát například Bryan Adams, ABBA nebo Pet Shop Boys.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha hlásí nehodu v ulici Pavla Švandy ze Šmic, kde proběhla srážka dvou osobáků. Jezděte tam opatrně, mohl by tam být hustší provoz. Bezpečné víkendové cesty přejeme ze studia Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Čas běží, přehled událostí nepočkám. Lucie Koldová vás vítá u souhrnu aktuálního dění. Pojďme na to. Na řidiče v Praze čekají další dopravní omezení. Po sérii oprav frekventovaných silnic se chystá také rekonstrukce Kbelské ulice, která slouží jako důležitá spojnice kvůli nedokončeným okruhům. Ani po modernizaci se však komunikace rozšiřovat nebude. Poslance čekají příští týden dvě mimořádné schůze. Ve čtvrtek v poledne budou na návrh opozice jednat o možném střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. O 3 hodiny později se pak na další mimořádné schůzi vrátí k debatě o sporné novele stavebního zákona, kterou prosazuje vládní opozice. Poprvé nahlédnout do nové prezidentské knihovny Baracka Obamy v Chicagu zatím mohla jen vybraná skupina návštěvníků, a to včetně novinářů a školáků. Pro širokou veřejnost se areál připomínající odkaz prvního černošského prezidenta Spojených států oficiálně otevře až 19. června. A to na svátek Juneteenth, který připomíná konec otroctví v zemi.
0: Co se děje v regionu?
1: Vítězné náměstí v Praze hostí v sobotu festival Ambasád, který představí gastronomii i kulturu více než 60 zemí. Návštěvníci mohou během celého dne ochutnávat tradiční speciality, prohlédnout si suvenýry a užít si doprovodný program. Vstup na akci je zdarma a na její přípravě se podílejí přímo zahraniční ambasády. Snowboardistka Zuzana Maďarová ovládla premiérově anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu z Livigno vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě Svazu lyžařů České republiky alpský lyžař Jan Zabystřan. Třetí byla snowboardkrosařka Eva Adamčíková.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes nás čeká jasno až polojasno. Během odpoledne a večera od jihozápadu přibývání oblačnosti a v západní polovině Čech se mohou lokálně tvořit přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů. Neděle bude polojasná až oblačná, v severozápadní polovině území místy, jinde jen výjimečně s přehánkami, ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 stupňů Celsia. Další zpravodajská relace je za námi. Přeji vám krásný sobotní den a za hodinu zase naslyšenou.
0: Signál Rádio.
2: Máte naladěné Signál Rádio, 15. hodina odbyla a už za pár minut nás čeká kulturní tip od kolegyně Lucie Sinkové. Mezitím se můžeme těšit například na Pet Shop Boys a dám vám přeje pohodový poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: mikrofon Signál Rádia opouští Bryan Adams. Máme tady pro vás tip na zajímavé divadelní představení. Do Švandova divadla na Pražském Smíchově přichází černý humor i mrazivá atmosféra severu. Víc prozradí kolegyně Lucie Sinková.
1: Švandovo divadlo zve na novinku Ukrutně šťastný, černou severskou komedii s prvky westernu i hororu. Policista Robert nastupuje po bolestivém rozvodu do služby v ospalém maloměstě, kde se na první pohled skoro nic neděje, jenže brzy zjistí, že místní obyvatelé jsou víc než svérázní a problémy řeší prostě po svém. Klidná severská idylka se tak postupně mění v příběh plný napětí, taky černého humoru i nečekaných situací. Takže v pondělí 8. června od 7 večer ve velkém sále Švandova divadla na Smíchově můžete být ukrutně šťastní.
0: Lucko, děkujeme za tip a kdybyste chtěli vědět, co dalšího je v nabídce, stačí se podívat na program na webových stránkách www.svandovodivadlo.cz.

0: Hudební hity z 80. To je Signál Radio, které přeje všechno nejlepší Norbertům, kteří mají dneska svátek. Pro váš pohodový den vám tady nabídneme ještě například Depešáky, New Kids on the Block nebo Bonnie Tyler. A k tomu si povíme o rozhovoru, který nás čeká už zítra od 18 hodin.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fajnšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál Rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio jsme si hráli One Way Ticket a už zítra nám v našem vysílání poběží poutavý rozhovor. Divadla Bratří Formanů poprvé rozložila stany na ostrově Štvanice v Praze. Až do 25. června zde diváky čeká festival Arena a v něm nový cirkus. Kromě úspěšného Ptačího sněmu se představí i francouzští umělci a výstava Imaginarium. Loď Tajemství zůstává na svém stálém kotvišti na náplavce u Rašínova nábřeží. Kolega Luboš Dvořák si tentokrát bude povídat s Matějem Formanem. Nenechte si ujít tento zajímavý rozhovor u nás na Signál Rádiu už zítra v 18 hodin.

0: víkend trávíte na vlnách Signál Rádia. Ještě než si Lucie Koldová nachystá zprávy, podíváme se na aktuální dopravní situaci. Po odbytí 16. hodiny se můžeme těšit na další jedinečné hvězdy z 80. v našem playlistu, jako je Sandra, Sheena Easton nebo Tony Esposito.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Jednička hlásí porouchané vozidlo na 149. kilometru ve směru na Brno. Počítejte tam se zúžením. Hlášený máme na Jedničce ještě uzavřený levízní pruh mezi 14. a 15. kilometrem ve směru na Brno, a to z důvodu opravy mostu. Šťastné víkendové cesty přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou sobotu. Lucie Koldová vám přináší další zpravodajskou relaci na Signálu. Průměrná mzda v Česku dosáhla v prvním čtvrtletí letošního roku 50 282 korun, meziročně vzrostla o 8,1%. Po započtení inflace si lidé polepšili o 6,4%. Ekonomové ve vysílání CNN Prima News označili vývoj za důkaz ekonomického růstu. Zároveň ale upozornili, že na úroveň německých mezd bude Česko čekat ještě 75 až 100 let. Britská královská rodina čelí dalším otázkám kolem financování svých rezidencí. Národní kontrolní úřad zjistil, že princezny Beatrice a Eugenie bydlí v královských nemovitostech bez placení nájmu, a to přesto, že nejsou pracujícími členkami monarchie. Buckinghamský palác už oznámil přezkoumání celé záležitosti. Parlamentní volby v Arménii, které se uskuteční v neděli, prověří nejen podporu vlády premiéra Nikola Pašiniana, ale také schopnost země čelit ruskému politickému, ekonomickému a informačnímu tlaku.
0: Co se děje v regionu?
1: Už příští víkend se po celé republice uskuteční víkend otevřených zahrad. Do letošního 16. ročníku se zapojí kolem 300 zahrad, parků a dalších zelených areálů, které nabídnou komentované prohlídky i doprovodný program. Návštěvníci budou moci zavítat například do zahrad Pražského hradu a zámeckého parku v Lánech, zapojí se také řada míst ve Středočeském kraji a desítky zahrad na Moravě. Cílem akce je představit veřejnosti zahradní architekturu, péči o zeleň a běžně nepřístupná místa.
0: Sport.
1: Suverénním vítězstvím nad domácími Maďary zahájili čeští volejbalisté Evropskou ligu i sezónu, v níž mají za cíl postup do vytoužené Ligy národů i úspěch na evropském šampionátu. Svěřenci Jiřího Nováka, kteří loni senzačně bojovali o bronz na mistrovství světa na Filipínách, porazili v Kečkemétu domácí tým 3-0.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle meteorologů bude dnešek jasný až polojasný. Během odpoledne a večera bude od jihozápadu přibývat oblačnosti a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přehánky, ojedinělé i bouřky. Nejvyšší denní teploty můžeme očekávat mezi 21 až 26 stupni. Neděle bude polojasná až oblačná, v severovýchodní polovině území místy, jinde jen výjimečně s přehánkami, ojedinělé i bouřkami, a nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě se teploměr vyšplhá až k 28. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Já vám přeji ničím nerušený sobotní den.
0: Signál Rádio.
2: Společnost vám při sobotním odpoledne dělá Signál Rádio, kde se vám od mikrofonu hlásí moderátor Áďa Adam. Už za pár minut tu ale na chvíli nebudu sám, navštíví nás totiž kolega Martin Hovorka. Co speciálního nás čeká dnes večer v Signálech světových hitparád, to se dozvíte už za pár minut, tak držte signál.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Pěkné sobotní odpoledne, jste se Signála rádiem, kdy už je kolega Martin Hovorka, aby nám pověděl, na co se můžeme těšit v dnešním vydáním Signálu světových hitparád od 18 hodin.
1: Signály světových hitparád 80. let.
2: Hezkou sobotu, milí posluchači Signál rádia. Doufám, že už máte naložené masíko, že už máte připravené dřevěné uhlí a že už jste připraveni podpálit grill a dát si nějakou dobrou mňamku dneska na večer. K tomu Signály světových hitparád, náš retro žebříček, tentokrát z roku 1988 a zabrousíme do německého singlového žebříčku. Jaká muzika bodovala u našich sousedů před 38 lety? To si povíme dnes po 18. hodině. Zahrajeme si solový projekt Dietra Bohlena, Blue System. Také nás čeká písnička, kterou Kylie Minogue ušila horkou jehlou a dáme si i novinku od Madony, která už za měsíc vyjde na jejím novém albu Confessions 2. A dokonce tu mám pro vás i jediný single Madony z roku 1988. Takže když tak o tom přemýšlím, dneska to bude hodně o Madoně mezi 18. a 19. na Signál rádiu. Nalejte si Signály světových hitparád, já se na vás moc těším. Jsem Martin Hovorka a přeji vám hezký víkend.
1: Signály světových hitparád 80. let na Signál rádiu.

0: Jezdíte často po republice a chtěli byste nás mít naladěné? Signál Rádio? Můžete například přes naší mobilní apku, kterou si můžete zdarma stáhnout na Google Play nebo App Store. Mimochodem, není žádný problém s ní i vyrazit na dovču. S ní nás totiž můžete poslouchat kdekoliv na světě. Letem světem prolítneme i s našimi osmdesátkami. Ještě v této hodině nám tady budou dělat společnost například Michael Jackson, Lionel Richie nebo Talking Heads.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia.
1: Tentokrát si tady dáme pecku, kterou zná snad opravdu úplně každý. Jedná se totiž o jeden z nejikoničtějších hitů, který jsme mohli slyšet v tolika známých filmech či seriálech. Kdybych to měl spočítat, kolikrát jsem už tohle pecku zavnímal v nějakém snímku, patrně by mi na to nestačil celý víkend tady. Mnozí z vás už asi přemýšlejí, o co konkrétně jde. Nebudu vás už napínat, mluvím o songu Jump od rockové skupiny Van Halen. Není se asi čemu divit, že se umístila seznamu 500 nejlepších písní všech dob a my tady pro vás máme na našem Magiči.
0: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Hladěné máte Signál Rádio, kde bude opět chvilka pro zprávy. Těšit se pak můžeme na další parádní muziku. Budou nám tady znít například Alphaville, Bonnie M nebo Queenie. Hrajeme pro vás to nejlepší z osmdesátek. Teď se ještě podíváme, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda dvou osobních aut je nahlášená v ulici Libotská v Praze. Dávejte si tam na sebe pozor, srážka by mohla bránit v provozu. Ze studia Signál Rádia vám přejeme bezpečné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Teď je ten pravý čas podívat se na aktuální dění u nás i ve světě. Po týdnu, kdy se střídalo slunce s deštěm, přinese víkend klidnější počasí. Převládat bude slunečno a srážky se mohou objevit jen místy v sobotu večer a během noci na neděli. Příjemné počasí vydrží i na pondělního medarda, který letos podle předpovědi deštivý nebude. Zaměstnanci úřadu vlády zůstávají i po páteční stávce dál ve stávkové pohotovosti. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí z úřadu vlády na ministerstva. V maďarské metropoli se v pátek uskutečnil protest proti migračnímu paktu Evropské unie. Demonstrace přilákala několik stovek lidí a šlo o první podobnou akci od květnového nástupu vlády premiéra Pétera Maďara.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražské letiště Václava Havla rozšířilo nabídku dálkových linek. Tentokrát se cestující dostanou novou přímou linkou do americké Filadelfie. O provoz nové linky se stará letecká společnost American Airlines se svým letounem Boeing 787 Dreamliner s celkovou kapacitou 234 sedadel. Letoun létá denně až do letošního 5. října. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České fotbalistky v kvalifikaci o mistrovství světa překvapivě jen remizovaly doma 1-1 s Albánií, přesto nepřišly o první místo ve skupině B1. Wales hrál v Černé hoře rovněž 1-1 a zůstal druhý o skóre. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové zakončí kvalifikaci v úterý, a to právě na hřišti ostrovního soupeře. K vítězství ve skupině jim stačí nerozhodný výsledek.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný, během odpoledne a večera od jihozápadu přibývání oblačnosti a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty během dneška 21 až 26 stupňů. Neděle bude polojasná až oblačná. V severozápadní polovině území místy, jinde jen výjimečně s přehánkami, ojediněle i bouřkami a nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě až 28 stupňů Celsia. Zpravodajskou relaci na Signál Rádiu pro vás připravila Lucie Koldová.
0: Signál Rádio.
3: Pěkný podvečerní poslech doprovázený naší úžasnou hudbou 80. let. Od mikrofonu se vám hlásí Áďa Adam a už za pár minut si povíme o predátorovi, kterého čistí vědci vyhlásili hmyzem roku. K tomu nám nebudou chybět kvíni. Pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Alphaville nám zněli v reproduktorech Signál Rádia. Čeští vědci nedávno vyhlásili hmyz roku a svůj ctěný titul si odnáší predátor, který čím dál tím více proniká do českého prostředí, a to dokonce i do hor, kde byste ho asi jen tak nečekali. Není to nikdo jiný než kudlanka nábožná, která se prý od začátku tisíciletí šíří naším územím. Zatím by měla být ale jediným zástupcem kudlanek, který v Česku našlo svůj domov. Její vítězství obhajují odborníci tím, že chtějí zvednout povědomí běžné veřejnosti nejen o ní, ale i o fascinujícím světě hmyzu a jeho ochrany. Mikrofonu se teď ujímají Roxette, tak zůstaňte naladění.

0: Tina Turner nám zněla ve vysílání Signál Rádia, kde do konce hodiny opustím své moderátorské místo, protože mě vystřídá kolega Martin Hovorka a jeho signály světových hitparád 80. let. Tentokrát se můžete těšit na německý žebříček ze začátku června roku 1988. Uslyšíte 10 největších hitů té doby, ale také vám zahrajeme solový projekt Dietra Bohlena Blue System, písničku, kterou Kylie Minogue ušila horkou jehlou, a novinku od Madony, která už brzy vyjde na novém albu. Tak nikam neodcházejte, Signál Rádio je tu pro vás.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Pohodovou sobotu vám zajišťuje Signál Radio, které chystá něco velmi zajímavého už na příští týden.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
0: Chtěli byste zažít jedinečný den plný burácejících motorů, historie a leteckého nadšení? Tak to nás příští týden od pondělí do pátku ráno velmi dobře poslouchejte, protože budeme soutěžit o rodinné vstupenky v hodnotě 1500 korun pro dva dospělé a dvě děti na Historical Air Show 13. června v Mladé Boleslavi. Nebudou chybět unikátní historické letouny, dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Atmosféru doplní tematický doprovodný program, ukázky dobových uniform a vojenského vybavení i zábava pro celou rodinu. Uložte si proto číslo do našeho studia 910 260 910 a od pondělí dobře poslouchejte naše ranní vysílání. Když zodpovíte správně jednoduchou soutěžní otázku, výhra bude vaše. Veškeré info najdete na adrese www.signalradio.cz. Držíme palce.
1: Se Signálem na Historical Air Show.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy, dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června, letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.

0: Michael Bolton s námi byl na Signál Rádiu, kde už se v příští hodině můžeme těšit na signály světových hitparád 80. let s Martinem Hovorkou. Ještě naposledy se ale vydáme na silnice.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha hlásí nehodu v ulici Seifertová, a to mezi křižovatkami ulic Přibyslavská a Cimburkova. Buďte tam za volantem opatrní, patrně tam bude hustý provoz. Ada Adam se s vámi loučí, přeji vám krásný večer a těším se na vás zase v pondělí odpoledne.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hudba na chvíli stichla, aby dostal prostor přehled událostí. Pohodovou sobotu 6. června vám přeje Lucie Koldová. Klasické kouření ustupuje, nikotin ale užívá více než pětina Čechů. U lidí ve věku od 15 do 24 let je tento podíl ještě vyšší. Vyplývá to z národního výzkumu užívání tabáku za loňský rok. Mladí nejčastěji sahají po elektronických cigaretách, nikotinových sáčcích a vaporizérech. Bývalý místopředseda Českomoravské myslivecké jednoty Miloš Fischer svěřil 15 milionů korun firmě, jejíž majitel se později dostal do insolvence. Myslivci tvrdí, že o peníze pravděpodobně přišli a kvůli Fischerovu postupu podávají trestní oznámení. Případem se nyní mohou zabývat policisté. Myslivecká jednota navíc hodlá škodu po bývalém funkcionáři vymáhat. Japonsko se v posledních letech potýká s rostoucím výskytem medvědů v blízkosti lidských sídel, přičemž loni si jejich útoky vyžádaly rekordních 13 obětí. Ve městě Fukushima nyní pátrají po medvědovi, který v úterý zaútočil na 4 lidi ve dvou továrnách a následně se ukryl v jedné z budov. Podle starosty Yukiho Babi si šelma pravděpodobně sama otevřela okno, aby unikla a navzdory nasazení pastí i uspávacích střel zůstává na útěku.
0: Co se děje v regionu?
1: Muže podezřelého ze středeční vraždy cizince v Seifertově ulici v Praze 3 zadrželi policisté už ve čtvrtek. Informaci oznámili na sociální síti X. Současně uvedli, že s ohledem na vyšetřování nebudou poskytovat další informace.
0: Sport.
1: Kajakář Jakub Krejčí ovládl domácí závod světového poháru slalomářů v Praze Tróji. Po nejrychlejším čase v kvalifikaci zvládl bez zaváhání i finále a připsal si premiérové vítězství v seriálu. Další český reprezentant Jiří Prskavec skončil ve finále 11. po penalizaci za chybné projetí branky. Nejlepší z domácích kajakářek Amélie Hilgertová byla 10. a vyhrála australská hvězda Jessica Foxová.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Neděle bude polojasná až oblačná, v severozápadní polovině místy, jinde jen výjimečně s přeháňkami, ojediněle i bouřkami a nejvyšší denní teploty mezi 20 až 25 stupni. Na jižní Moravě se teploměr dostane až k 28 stupňům Celsia. Tolik k počasí i přehledu zpráv. Užijte si zbytek soboty a zůstaňte naladěni s námi.
0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
2: Dobrý večer, posloucháte rádio, které je plné 80. Hrajeme si písničky z 80. let a to od rána až do večera tady u nás na Signál rádiu. Teď to bude krapet o hitparádách, o těch největších hitech z konkrétního roku. A dneska máme namířeno do roku 1988, což je mimochodem rok, kdy na pražském výstavišti v tehdy nemyslitelné době vystoupila v Praze skupina Depeche Mode. Taky dostal Oscara za nejlepší herecký výkon Dustin Hoffman. Bylo to za roli ve filmu Rain Man. No a narodila se taková hudební esa jako třeba Adele, Rihanna nebo Emma Smetana. Tak přátelé, to jen tak namátkou rok 1988, abychom věděli, kde se nacházíme. No a já mám pro vás 10 největších hitů tak, jak se umístili v německém singlovém žebříčku. Kolik je to let? Schválně. Rychle to propočítejme. 38. Takže přátelé, jaké songy se hrály na týden přesně před 38 lety? Dozvíte se tady u nás.
0: Signál Rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
2: Tady u nás na Signál Rádiu. Teď právě Fancy, což je diskotéková klasika z druhé poloviny 80. let. Mimochodem vlastním jménem Manfred Alois Segít byl Fancy a hodně věcí si dělal sám, což u popu nebylo úplně běžné v tu dobu. Já jsem Martin Hovorka, přeju vám hezký poslech, teď už Flames of Love.

Signál rádiu, diskotéková legenda 80. let, tak to byl Fancy, milí posluchači, a jeho Flames of Love. Dokonce měl tu možnost spolupracovat s Michaelem Jacksonem, ale vlastně úplně náhodou se to celé stalo, protože ten Fancy skládal muziku pro dvojici slavných kouzelníků a oni měli vystoupení v Las Vegas, na které se přišel podívat i Michael Jackson, protože on kouzelnická představení miloval. A když shlédl ta představení Michael, tak řekl, že by bylo skvělý, kdyby mohl do těch show kouzelnických nahrát, natočit nějakou písničku. Tak protože Fancy to hudebně zajišťoval, celé to kouzelnické představení, tak samozřejmě měl tu možnost, měl tu čest s Michaelem Jacksonem tu píseň pro ty kouzelníky natočit. A myslím si, že tohle to je přesně to, na co bude Fancy vzpomínat až do smrti. Tady jsou signály světových hitparád a další písnička, která bodovala v německém singlovém žebříčku před 38 lety. S-Express.

0: Nová scéna chtěla se posunout a chtěla znít jako v Americe. Britský producent Mark Moore se totiž byl podívat v New Yorku, objel místní kluby a řekl, tyjo, to je ten zvuk, který bychom měli přenést sem do Velké Británie. A tak se mu to de facto podařilo tady s tou písničkou S Express. A je to vrchol taneční klubové scény roku 1988, tady ta písnička. V 88. roce se tancovalo i na muziku od Madony, dokonce Madonna vydávala v tomto roce své první remixové album a na něj zařadila vlastně taky jednu novinku a to byla písnička Spotlight, vlastně jediný single Madony v 88. roce. Tak si ho pojďme připomenout, já vím, je to méně známá písnička, ale o to víc si myslím, že vám udělá radost. Tady jsou signály světových hitparád a posloucháme muziku, která letos slaví 38 let.
1: Signál Rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: Když Madonna bodovala s písničkou Holiday, všem se to líbilo a tak tehdy nahrávací společnost přišla s nápadem, že by Madonna měla udělat něco podobného jako Holiday a tak se podařilo vyprodukovat tady tu skladbu Spotlight. No jo, jenomže dvakrát do stejné řeky nestoupíš, takže se asi ani nedalo očekávat, že by úspěch písně Spotlight byl tak úspěšný jako Holiday. Dokonce ve Spojených státech se rozhodli tuto skladbu nevydat jako single, ale třeba v takovém Japonsku, tam tady ta písnička vyšla na singlu a Japoncům se to šíleně líbilo. Takže když Madonna koncertovala v Japonsku, tak na koncerty záměrně zařazovala tuto skladbu, kterou nikde jinde nehrála. Tak přátelé, to byla taková vzpomínka na písničku z 88. roku, jediný single Madony této doby. A my se zpátky vracíme do německého singlového žebříčku. I když teď budeme zpívat francouzsky. Tady je Franz Gall a píseň Ella Ella. Pojďme si vychutnat další krásnou věc z 80. let.
1: Signál Radio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

Jedna z největších francouzských popových hvězd 70. a 80. let. France Gall, která se do širého povědomí dostala díky Eurovizi v roce 1965, kterou tehdy vyhrála. No a pak už se jenom vezla. A dokonce v tom 88. roce, ve kterém jsme dnes, nahrála písničku Ella Ella, což byla vlastně taková podsta Elle Fitzgerald. Tak, přátelé, to máme za sebou 8. nejúspěšnější písničku německého singlového žebříčku na týden přesně před 38 lety. Vidíte, jaký to je paradox, hrajeme si písničky z německého singlového žebříčku a zpívali nám tady francouzsky. Ale je to jenom důkaz toho, že ta písnička Ella Ella, ta fungovala napříč celým evropským kontinentem, takže ne pouze v domácí Francii, ale i v těch dalších státech. Tak, přátelé, teďka ale rizí Německo. Čeká nás totiž solový projekt Dietra Bohlena. Oni, když se chlapci v Model Talking spolu rozešli, rozpustili tu kapelu, tak Dieter Bohlen nechtěl sedět doma a tak dal dohromady Blue System a vznikla písnička My Bed Is Too Big.

Na Signál rádiu Dieter Bohlen. Já se směju, protože všechny jeho písničky zní tak jako dost podobně. Nechci říkat stejně, ale podobně. Je to takzvaný klasický, typický bohlenovský trik, kdy recykloval různé melodie, podobné motivy napříč jeho písničkami. Proto jsou všechny na jedno brdo. A dá se říct, že i tady Blue System, což byl jeho solový projekt, zní tak jako dost podobně jako Model Talking. Ale prostě, když vás baví muzika, chcete sypat co kvartál jeden single, asi ani jinak to dělat nelze. Byl takový předchůdce AI, to znělo všechno podobně, ale vlastně se to lidem líbilo. To jako není tak, že bychom ho tady chtěli nějakým způsobem schazovat, protože hitparádové úspěchy to mělo a lidi na to mohli tančit a byli spokojení, že slyší tyto chytlavé melodie. Tak přátelé, My Bed Is Too Big, to bylo místo 7. v rámci německého singlového žebříčku na začátku června roku 1988 a teď dáme nějakou pěknou štramandu. Co byste řekli na Kylie Minogue, která dokonce prozradila, že její první písničky byly šity horkou jehlou, vznikaly hodně rychle a tohleta je jedna z nich. Got to be certain, písnička, na kterou se úplně zapomnělo, ale je moc hezká. Kylie Minogue na Signál rádiu.

0: V roce 1988 byla Kylie Minogue hvězdou australského televizního seriálu Sousedé. No a tehdy samozřejmě hudební vydavatelství tlačilo na to, aby když je Kylie Minogue v televizi každý týden v novém dílu oblíbeného seriálu, že by měla mít i spoustu písniček. Takže narychlo dávali dohromady skladby pro Kylie Minogue. Ona rychle to natáčela a rychle to šupali ven. Každopádně z té doby se dochovaly pouze dvě zásadní písně, a to byla I Should Be So Lucky a taky Locomotion. To všechno ostatní byly moc hezký písničky, včetně té, kterou se slyšeli, ale už se na ně bohužel za ta léta zapomnělo. No, je to 38 let. Hrajeme si písničky, které bodovaly v parádách před 38 lety v červnu roku 1988. Mám tu dnes pro vás německý singlový žebříček a za malý moment pokračujeme se skupinou Milli Vanilli. Bude páté místo, Girl You Know It's True. No a taky vám chci slíbit jednu věc, že za malý moment vám pustím, jak zní Madonna v roce 2026. Má novou písničku a vy, jakožto milovníci hudby 80. let, byste o tuto novou věc neměli přijít. Buďte s námi, dobrý večer.
1: Signály světových hitparád 80. let. Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.
0: A jsou tady frajírci Milli Vanilli. Všichni si teď mysleli, že umí skvěle zpívat, dokonce jim za to dali cenu Grammy a oni pak vystupovali a z ničeho nic na tom velkém ceremoniálu se jim zasekl playback. Tam stáli s těma mikrofonama, koukali, ticho, lidi koukali na ně, Ježíš, to musel být tak trapný. No tak jim potom tu cenu Grammy vzali, protože zjistili, že to vůbec nespívali nikdy oni.

Tady je Signál Radio a hrajeme si to nejlepší z německého singlového žebříčku, tak jak tato hitparáda vypadala přesně před 38 lety. Na pátém místě tehdy Girl You Know It's True, skladba od Milli Vanilli. Mimochodem, ti zpěváci pro Milli Vanilli, ti byli vybráni zejména podle vzhledu, ne hlasu. A to doslova, protože ono jim to zpívání moc nešlo, dokonce jim, když prasknul ten podvod s tím playbackem, byla odebrána cena Grammy, což vlastně bylo úplně první odebrání této ceny v historii. To se do té doby vůbec nedělo. A pak tady s tím průšvihem u Milli Vanilli museli samozřejmě zakročit a bylo po ceně. Ten jeden z těch dvou Milli Vanilli, Rob Pilatus se jmenoval, tak po tomto skandálu to hodně těžce nesl. Bojoval s depresemi, dokonce byl závislý na alkoholu, snažil se to přepít. Ale vemte si, že ještě, že tenkrát nebyly sociální sítě, protože ten by dostal bídu. Ty by ho ubičovali, ty fanoušci. Ještě, že nebyly socky, jak se říká, že tenkrát samozřejmě tak maximálně si mohl přečíst nějaký článek o sobě v časopisu, ale nic víc, nic míň. Možná na ně někdo vypláznul na ulici jazyk, ale teďka to by dostal sekec. Co? Tenkrát. Krát stačilo zavřít oči a ani nevěděl, co si o něm myslí fanoušci. Tak, Belinda Carlisle, písnička Circle in the Sand, i tahle skladba se líbila a budovala v parádách v 88. roce. Tak ať se vám to líbí a hezky poslouchá.

Ladíte Signál Rádio a poté, co Belinda Carlisle opustila skupinu The Go-Go's, tak se posunula k takovému jemnějšímu, velmi melodickému popu. A tady ta písnička, to je jeden z těch nejlepších příkladů. Každopádně já úplně vybavuju ten videoklip, který se natáčel na pobřeží Kalifornie, ale ta destinace spíše působí více exoticky, jako taková exotická dovolená. I když i to pobřeží Kalifornie zní hodně exoticky, to si pojďme říct. Tak, Signály světových hitparád dnes písničky z roku 1988, německý singlový žebříček. Hráli jsme si tu už dneska Madonu. Já jsem říkal, že ta písnička Spotlight, která zazněla, že to byl jediný single Madony v 88. roce. A já jsem si říkal, když už tady byla řeč o Madoně, že bychom si mohli pustit, jak zní její nová věc. Madonna totiž v červenci, to znamená už za měsíc, vydá novou desku Confessions on a Dance Floor číslo 2. A už vydala i pilotní single ku ochutnávku, jmenuje se I Feel So Free. Jako my, co máme rádi Madonu z 80. potažmo Madonu z 90. tak jsme takový odtažití vůči této písni, ale je dobrý vědět, jak Madonna zní v roce 2026. Like 67 let je Madoně. A takovouhle muziku dělá. Pořád je to nadčasové.

dokonce si představte, že ve všech koutech světa se tady ta písnička vydrápala v hitparádách na první místo. Takže i po tolika letech na hudební scéně je Madonna stále první, vydáli novou píseň. Tak a počkej, ještě jako pro zajímavost, Madonna teďka vylezla ven s další písničkou. Z té chystané desky vyšla ještě jedna písnička. Je to jakoby duet se zpěvačkou Sabrinou Carpenter, Madonna a Sabrina Carpenter. A tady ta další věc z té nové desky Madony

Zní takhle. Zavolejte vnoučata k rádiu. Zavolejte děti a vnoučata, jim se to bude líbit. My starší, jako trošku máme otevřený ústa teďka.

0: Nová Madonna, takhle bude znít celá její deska, která vychází už za měsíc. Bring Your Love je aktuální píseň od Madony, ve které se spojila se Sabrinou Carpenter a my jsme si alespoň tak mohli udělat obrázek o tom, jak Madonna zní v roce 2026. Tak a zpátky do osmdesátek, dáme Madonu ještě jednou, trošku si spravíme chuť, protože třeba na některé to bylo too much, až moc, jak se říká, tak já vám teďka dám takovou návnadu, lákačku na příští díl signálu Světový hitparád. Kdy si budeme hrát muziku z roku 1989, čeká nás americký singlový žebříček z 89. a v něm se umístila píseň, skladba Like a Prayer. Takže taková ochutnávka, dáme Madonu tak, jak ji máme nejraději, a to s klasikou let 80. Právě teď na Signál Rádiu. Užijte si to!
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: písnička způsobila, že se o Madoně dokonce mluvilo i ve Vatikánu. Proč? Tak to vám prozradím hned za týden v dalším díle Signálu světových hitparád, kde si budeme hrát písničky, které budovaly v americkém singlovém žebříčku v roce 1989. Dneska, rok 1988, zbývá odehrát vrchol celé hitparády, tedy třetí, druhé a první místo. Buďte s námi!
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Signály světových hitparád vysíláme na Signál rádiu vždycky v sobotu po 18. hodině. Repríza je pak ve středu od 21. hodiny. Ať už posloucháte tehdy nebo tehdy, tak přejeme příjemný poslech. Tady je Eddie Grant.

zní to jako veselá letní melodie, ale ve skutečnosti se jedná o chytrou politickou skladbu. Ta Joanna, give me hope, Joanna, to není žádná holka, dívka, ale je to metafora pro Johannesburg a to byl takový symbol režimu apartheidu v Jižní Africe. Tam díky této skladbě skritizovali ten politický režim, ale mnozí samozřejmě, kteří nebyli touto problematikou nějakým způsobem zahlceni, tak si ani neuvědomovali, jaký význam má tato skladba. Prostě si tak jako přímě zpívali a měli pocit, že jde o veselou letní písničku. Jak říkám, chytrá politická skladba to byla od Eddieho Granta. Dobrý tah. Každopádně, milí posluchači Signál Rádia, my se v tento okamžik přesouváme na druhé místo. Hrajeme si písničky z německého singlového žebříčku tak, jak tato hitparáda vypadala v červnu roku 1988. A před 38 lety na stříbrném druhém místě se objevila Diana. A to už je skutečně tady žena. Tady se opravdu zpívá o konkrétní ženě, o Dianě. Dirty Diana a Michael Jackson. Tady je Signál Radio, pěkný poslech.

0: Jsme v roce 1988, kdy největším hitem Michaela Jacksona byl Smooth Criminal. I když i tato píseň bodovala v parádách, Dirty Diana, druhá nejúspěšnější skladba v německém singlovém žebříčku v červnu 88. roku. Mimochodem, už jste viděli film Michael, už jste byli v kině. Líbilo? Mně moc. Tak bude prý dvojka, protože ta parta lidí, která natočila jedničku, nebo ten film Michael, tak už má připravené pokračování. Už se to všechno ladí a natáčení by mělo odstartovat toho druhého dílu letos v prosinci. No tak budeme držet palce, aby to natočili rychle a aby jsme se dvojky dočkali, když dvojka, tak do dvou let. Přejme si to.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Jinak údajně mají prý tolik materiálu, že by to vydalo klidně i na 3 díly. Jo, měl prostě bohatý život Michael Jackson. My jsme dneska v roce 1988, hrajeme si písničky z tohoto roku, procházíme si hitparádový žebříček. Mimochodem, víte, co bylo zajímavé, co se nosilo v 88. Třeba si pamatujete i vy, jak jste měli vycpávky kolem ramen, ve svetrech, v blůzách i v kabátech. Co bylo hodně in, to byly takzvané plísňáky, plesnivé džíny a nesměla chybět ani značková trička, protože přece jenom už jsme se blížili k tomu 90. roku, byť nikdo netušil, co se odehraje o rok dál v 89., tak ale už přeci jenom to rozvolnění bylo znát. Takže 88. rok jsme v době těsně před prázdninami. No a já bych tady měl pro vás vrchol německého singlového žebříčku před 38 lety. A nás právě teď čeká jedna z prvních afrických písniček, která prorazila na globální světový trh a stala se i součástí evropských žebříčků. Morikante a písnička Jek Jek. Nejúspěšnější písnička v Německu před 38 lety na týden přesně. Tak už byly prázdniny, léto ve vzduchu a takováhle muzika, ta se úplně nabízela. Já jsem Martin Hovorka, jsem rád, že posloucháte Signál Radio. Za týden se opět slyšíme a budu se moc, moc těšit. Hezký večer, užívejte poslech Signál Radia.

0: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show.
1: A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinou

0: Při poslouchat, po 8 hodině se dovolat do studia na číslo 910 260 910 a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku. A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi čeká skutečný zážitek.
1: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června letiště Mladá Boleslav. Více na historical-airshow.com.
2: Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Do Mladé Boleslavy míří Historical Air Show. Historical Air Show.
1: A vy u toho můžete být s námi. Zažijte jedinečný

0: Poslouchat po 8. hodině se dovolat do studia
1: na číslo 910 260 910
0: a odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku.
1: A pak už vás na letišti v Mladé Boleslavi
0: čeká skutečný zážitek.
2: Historical Air Show. Velkolepá přehlídka historických letounů z celé Evropy. Dynamické letové ukázky a precizní pilotáž. Den plný burácejících motorů a zábavy pro celou rodinu. Sobota 13. června letiště Mladá Boleslav. Více na historical.airshow.com.
3: Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.